0: Kažeš, be, kako je ti, ako nije sa cmane čakam, nije sa lažije. Ti bo se lažije, ne te čo, be, be, tako nije, te se lažije, den dade tako nekaj ti, ko nije, no te, ko nije, kenda kaj ti nije, ko ti nije, ti so, če ne rečo, že se lako nije, po tudi me te, ki ti ko nije, ta nije, da si ko nije, ko ti se, ki nije, ko nije, ko nije, že, kako je te, sa tvojim nije, čun dela, to hanga, ki nije, še ki ti. Ko ti nečo, samo li kaj še, že, da so, ta nije, ti na me že, čo, samo li kaj že, kako je te, ko nije, mjero, ko nije, te, te, ki so te zini, no, da te nekaj, ki je naš tež, ko je nam tjesan, že konsulsko, ki je zdaj ti, ki je tegin ta. In hvala, že te, ko je te, ta ne, to je, ko se ko je te, ta rade, ko je teža, ki je ti, ko je konsulsko, ne, ki je zdaj te tog di, velike, da je hvala tog di, ki je konit, ta ton hal, vidim, ki ti, kako ti na, že, ka te na svoji, nam tjesan, ka ta, ta je hvala, ko je nam tjesan, že, mer, ki je legini, ko se konsulsko, legini, Stephanie Yule, she says, I think that the Sikh did it. Stephanie Yule, Katiaji, Tutology, the Haga Korean, the dead Tuton of her, the little one, Kilaton, or 1200 with all this out, Kilaton, the Tin Katiaji in Bell, Long Island, yes, the Clinda Hotology, the Kakon, the Kondu, the Sisha, the Kondu, the to co řekl ty, že dělali, dávaj, nejen děsá, že kak mi těží ty a čel, že ty, kak děl chajka, tak dělali jsou jení, že ty. Když je jelšuje, kak děli, to si kandy žají, ty kandy, že dařají, ty kandy, chvásá, že to na odměrní, že ty, že si kandy, že děli, že ten se kandy, že by je kytě, to kutlí netlo, že go emelí, jsou, že kjůn, testar, že ta sinta kagu inde Robert Hawkins ya sa sinta kagu inde kandi ya de de ni shue ta sinta kandi ta ndi ya ji de tre si ko ndi ya ji tre ha ya ko ji ali sa ni ni de kari sin ni de ga sa mi ni da ta ndi ko ta shan horno shue ji de ji ti de ti ni de ti kandi ya ji ha ta ni de la christmas ka ji holiday ko ti kandi ko de ni de kandi ga la ji tak on díga sondě ní, tak on díga, že ty má ta si, ty tí tě samoké odjíndě, ty si stát, kvěl hle díga samoké, ty ho lí sondě ní, ten dí. A ty on díga, kvěl to lí, dětě, to ho díga, kvěl díla, dě se zíla, tím ho přijde, kvěl, ty to na žin dále, kvěl díla, že mohl kvěl laká díga.
1: Good morning, it's 8:30. I'm Carla Ulrich with the CBC Regional News. The NWT's industry minister is making her case for new federal mining incentives. Minister Caitlin Cleveland says they will boost mining in the territory and across the north. The CBC's Niles Nemeth has that story.
2: Minister Caitlin Cleveland has two proposals on her wish list that she believes can give mining a jump start. She's lobbying the federal government for a 15% tax credit on exploration across the three territories. She also wants to see zinc become eligible for a clean technology investment tax credit.
3: The conversations last week with my counterparts remained positive, making sure that people understand why these tax credits are important and why now, and why they matter not only to the Northwest Territories, but to all three territories and Canada as a whole.
2: The NWT and Nunavut Chamber of Mines has been advocating for a federal North of 60 exploration credit for more than a decade. Paul Hebert is the chamber's CEO.
4: Unfortunately, because of the smaller tax base in the territories, all three territories, territorial governments aren't in a position to offer additional tax incentive.
2: Cleveland says the Fed's attention on major road projects also presents opportunities for mining, and Ottawa should take advantage of that. Niles Nemeth, CBC News, Yellowknife.
1: Fort Simpson could soon get a new power plant.